0: Co tam inčino popečich je, to startujeme do dženznišeho rania dieses přeladku do vusemania Milan Grojlichuma.
1: A dobro, Anje, v našej hudžbnej rubrice ponže nedom vo album, kýž je před posta lietami vujšo, dvojne album samo. Dále reči mi dženza vo rýbach a šmrekach a sme pobyli na zbierance za nový hort v Ralbicach.
0: Tujšto máme spakované v našej programe do dženzišeho dňa se do menšinu popičich, když tu dom se da hudžbna přeladka po takým ničo nepobrahuje.

0: Na, Buschestchen.
1: Serbski Rozwas. Bojestje. Studio Milan Greulich.
2: V Budišini je na ležonosti nastavaceho serbskeho foruma vjede na Lorskim arealu sočera započeli s archeologijskimi vurovanjami. To je trebne, dokaž su probove točenja na zbitki sidlišća ze zažnjeho sređoveka pokazali. Archeologijske vurovanja maja hač dohod zakončene bič. Serbski forum vjede na Lorskim arealu je vujko projekt Zavožbe za serbski lud. Do novoho kompleksa mate 2017 serbski muzej, kajštež serbski institut z archivom a biblioteku začaneč. Za tvar serbskeho foruma vede je tu kvilu posta milionu euro planovane. V Rajbicach su čera zbijanku za nove hort svečili. Tvar z dreva je so dotal po časovim, kaj štež financnim plane zvopravdživ, kaj švesna nosta Huberto Sreča rekne. Aktualne stav horta bje tež večo na gminske rađe tema. S tobom su rađičeljo jednovosne v obzanknili, zopracuju so gmina vo navjazanje partnerstva z gminu Lula na Zardiniske. Gminu bje vjesna nosta Reča v juliju zromadne ze zastupjarimi Nemskeho centruma za astrofiziku a TU Drežane vopetal. Lula leži v končine, kotraž požada so zromadne z horni vúžicu vo steniščo za Einsteinovi teleskop. Za adventne spektakulum v Kamencu dobia vopetovario lieca jace zastupa Zapfačič. Miešanska rada je netko nové vústavky za viki v obzankneva. Po tutych páči zastup za dorosčených netko 5 euro miesto dota 4. Tež popvatk za vikovario sú zvyšili a do dviju cónu štaflovali. Areál viko so hač dokonca šilerovie promenáde rozširi. Adventne spektakulum v Kamencu bude ceči kunstyženia v adventče lieca 21. Kruč. Bukečanska vosada přetvarja tu kvílu prýni poskot svojeje vosadnice. Při tým rúmnosť če dosponie přetvarja, zatvarja nové tepenie a elektriku. Při vútvare špundovania žurle sú zvěstčili, zo leží pře vúlka váha na betonových nošakách. Jako rozrysanie maso rynka zatvaríčky ščišč na múrie rozdželi. Farar Tomas Henchen so nadžia, zo môže hižo v adventnym času žurlu zaso vúživač. Za ňu je vosada tež hižo trebane maue píščele v obstarava. Přetvar Bukečanské je v osadnice páči nieže 200 000 euro, pojeca toho přinže ze Spichovanského hornca Lida. To bych upovist čekíš na makače tež na našej internetovej stronie a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Vele močelo dženca, drude môže so tež kúsk miolič, ale bude skere sucho okolo 16 stopňov vodňo.
0: Na drohách na pučách se ničo nestává, znamenča nic na vúžiských dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: A však viesče, vy nás docpieče celé lohko přes 0591-7-34-400 abo tiež přes čet 4 minčiny po na pošestřeche.

Večera mi je ho dičat se sviđa in varake cah, dičat se sviđa in ako prim su diči moli tiš samske rije riovaš. No haj, a se s riovanjom punđe varake cah. Dale. Minuce evangelska besada serbska besada rakečanske vosade vona přeprošuje na rejovanský večer lepe prajne tiš na večer kišrika sjatok, feierabend. No a ja a tam maja přeco šelakore teme gotreš si vúbiru, hač je to jič, hač sú to přednožky, hač sú to spivne večere a netko sú sa dojednali zromadne rejovač. A to Jutze, a to ve Farskej Brožni ve Rakecach. To sče vútrobne prošený večer sedmich na tak menovaný sviatok, feierabend. Zromadne chcíča tam rejovač a přeprošuje serbská besada evangelskeje vosady ve Rakecach. Agenca je 28. koparský turnier starých kniezov vo pokal serbského Sokova na sportnišču ve Krosčicach. No ja, když sme rúne pri kopajnce, to chcú tiež ešte raz poladať na konc týdenia, a to do Kulova. Minúce tam tiež so kopajnca raje, minúce sobotu, to Mudrobili Kulovraja na Sokoralbice Horky popodňu Cioch. No haj, a na ještě na pič môžete so tam bola Franka Seligara, kýž má malku športovú kočmičku. Nedželu je dvorové svedžen v Rónom, a to na Nepelic dvorje. Od jednačich a tam zmiatiš k obědu nadosť spřijotované serbský oběd děči vústupia a tyž děčací vodinský ansambl.

Ce Novice Narodziunie. Ale Pose Pongelus, Christoph Zisch, Spiwa. Ich habe euch schon mal gewonnen. Andrea Spitankowa, Spiwa, Domira, Kajsch, Bojas, hier. Hallo, Bujscho, Sophia. Ladini skuhučku a tyž svovo slušíme nětko, sudomíčinu pošestřiš.

0: Wieder, wieder musst ein Wundermagang gehen.
1: Sei Schwichlitach je skornik kitrowe užiskich lesar zakaljau, wosibiem je s šmrekami. Skorniki polikovali su suchota, vichore a čopvota. Suchota štom zesvabi, vichore vamaja hause a povale a štom, že so skornik spešne zamestni, a při čopvoče so un spešnišo roznožuje. Skornik pak dostava hišče dalšu pomoc, když so do šmreka zadobiva. Poprawom však so štom z jedami přečivo škodnikam, kajž skornikam a rybam vobaraja. Tak so například pola šmreka najviace jeda štomovým vyku naromadži. Vyko je vonedžil s donkam je s skoru a drevom, kotrimž so vůdky z jeličkou do korenu transportuja. A dziś larfy skornika wotrostu. Přečivo vonym jedam pomaja přitym šelke ryby, kotre štute zneškodnieja. Ryby mienujce tute jede rozpača a na dalsze macizny przedziewaja. Przy tym szelake drużiny rybu romadziedziewaja, zo bychu szelke jede znieszkodnili. Drude pak su tute nowe macizny hiszcze bole jedojte hać do toho, a one moža so tyś usto zasok prynjotnym jedam zjazać. Kak pak ryby z tym wopkadzieja przepytowach uwindano biologojo a biologoki Maxa Planckoweho Instituta za chemisku ekologiju jenje. Przy tym zwieścichu oni mez 12 rybowymi drużinami, kotrež na a w šmrekach rostu, dwie drużinie, kotrež na tute rozpačene mačizny jednore cokorowe molekule připojsniety. Z tym su tute mačizny za ryby a tamne škodniki lietma hišče jedojte, a one tyś ižo tak lohko k druhým jedám nereaguja. Za to užívaja ryby družinu jednoreho cokora. Topak je mes rybami redka strategia, dokež trebaja cokor tyž same za sebe. Jenož při vestých umeneniach maja došť vúdko za tajke reakcie a tohodlato jenož malo družinu rybov sva takle činí. A jedna tajka družina je v symbióze ze skornikom. Ryb mienujce jeho kanála chroščče a zdobom skornik jeho od štomak štomej nosy. Nietko sledžoky a sledžorjo tutu symbiózu tyž lepe zrozumia. Ryb však potom romadže s dalšími rybami jede šmreka pševinie, štož zaso skorniky pomá.
0: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
2: Mirčin Benk rozjasní. Dvimičin je do Bidl Knastom.

0: 8 minút do napo 7.
1: Polícia z Gili.
2: Na Asteri, blízko od počky Budišin Vukot, je sredu poponiu muž se svojom transporterom voli zubiu a se skoncovanym motorom potom stejo vostav. Polícia je přijeva a miestno zavestčiva, přitom sú zviestčili, zo nemieše šofér žanú jezbnú dovolnosť. A v budijskich a drežanskich končinach sú včera přepytali dohromady cínače objektov, privátne bydlenia, rumnosť či firmu a bydlenia za dživačerjov. Pozadk běchu po informáciách Zorilského statného ryčníctva přepytovania dla čorného dživa ve tvarstve. V obsedžerju maj firmu vumietuja zo nejstaj z dživa personál poriadne přízie vývoj a zo nejstaj sociálne popvatky za fačivoj. Nimo toho staj dre za jaca hač 3 milióny euro z ličbu vanky servisov firmu Kniju Vavoj za dživo, kotrž so sceva činivo neje.

uspešným vecam. Doby sú na každý pád gratulovať, že bude s kým hulmotovým haju, od mesa začarovším v okresné finále vukonovej klasy 1 bekopajnce. A přitom vojovachu cokonie 4 šuske mústva vo zača do regionálneho finála je z nimi tiež mústvo Sapského gymnázia. Cuk, jednatko a dvanatko startovaše uspešne do turníra a doby pri ňu rúb, že či vo Pohovansko-šulskému centrum je Budešin, a to z 2-1. A druhá rá přečivo Šilerovému gymnáziu skončí so z 0-0. V poslednej rie přečivo Budeskému Filip Melanchtonovému gymnáziu přesadžichu so Sapsy Kopario z 1-0. A s tým zavěstčí si mústvo vokovo Milana Joka, Kaju Saviča za Amate Januka prvnie miestno a s dobom kvalifikáciu za regionálne finále. Po taktiske vúsmierenie je so sportové vúčabošči Bema postarav a 29. oktobra je poladám na protečku, to je přichodnú útohu, že za mústvo Sapského gymnázia v regionálnym finálu potom dále. A to hunia na kopanišču Humboldtového haja. Na mústvo čakajú potom votrania dževečich zastupierio ze Zoloca, ze Skaminca, ze Svojerec. A štož chce mústvo tam podpírač? Vy však viesče, to je přeco rade vítané.

Vekulo je tam sviči pivanja, hižo vulke čumpele tam na nam iz čestija. To je nivale kaž na oktoberskim svedženju v Mnichove. No to bude so vam ljubit. Škulovska pivanja menujce. 34. mjestem svedžen tam buhotuje hač do nedžele. No a ja tam sče tež prošeni na live hudžbu. Kuchen supe vela, napríklad skupina ta Jara Rihanna a Modostni, to sú moži mužojo. Kiš hudža zromadnie a dobru naladu vupruč a potajkým. Znano je to tiež váš svod a tiež narie môžete si dojeť na zeskapavu na und napríklad. No aj tam bude šo nešto los. Dženca najprede môžete si dojeť na 28. koparský turnier starých kniezov vo pokaj Sapského Sokova na športnišču ve Kroščicach. Zjavne posedženie zjazského predsedca domovine tam dženca tiež zmeja ve gmenie večer sedmich čolos. Jutce z Čeprošení to do Rakec, tamniša evangelská vosada lepe prajedne, tam evangelská besada prose na tak mienovane Feierabend, na sjatok, tak reka. A to se kujde raz temu vupitaja, hač zromadnje spivanje, hač přednoški, a to chce ja jutce zromadnje rejovač. Serbske reje teda a dženca Vierč mir pola herca je ich hesvo. Potom je dvorový svedžen v Rúnom na Nepelic dvorie od jednačich. K obiedu zmia tam serbský obied a po podňu vústupia potom dječi rúnické je piesnovanie a dječace modinský ansambl slepo tiež. No hej, a kulo, kajž sem vám prajva, ižo dženca započne hač do večera nedelnišeje. To bude tam nešto los, vo samýčinu dosedem ich dobranie pre je serbský rozvoz. Thank you.

0: sa členčinu do napovo 8 chiem a ja dojedu si na národnine a zaklinkam Big Ben, Big Ben.
1: Přejemy zbožo.
0: A ja so nadžijam, zosče moje klinkanie zrozumiu ve Kočinje. Tam je dženca jubila Franz Langer. Nydom tež vám rozkladu, čeho dla sem Big Ben, Big Ben zaklinkava. Najprede pak, ľube Franco, my přejeme či veľa zboža k tvojim 80. narodninám dženca. Vo sebie krutú strôvotu a dále veľa vesela ze zárodku a skotom doma ve Kočinje. Vostajn stajnje tajky vesoby, kajž tebie znajeme, to přejači tvoja manželská Maria a šitke džiči se snučkami. A dalše zbožo přiče sčeletiš jubilári dženca Kulovské tovarstvo tamniše je vosady Bratrústvo. Franz Langer z Kočiny je jubilár svičí dženca 80. narodnina. Tež my z cevie vútroby gratulujeme a přejeme krutú strôvotu dery meče a to šo ve kruhu svojbnych a přečelu. Po znova založeniu tovarstva byše Franz dlhé leta člen předsedstva a je runia druhým aktívne sobu na tým dživau, zoby tovarstvo rostvo spomožne ve vosadze skutkovalo a bylo bo Serbach znate. Vun, náš Franz, raješe v nimale všetkých inscenáciách sovie se spolným elánom a tiež se zahoritošťu sobu. A tam byše jako Janžel na jevišču, jako Rábia, jako Kova, Búr, abo ve poslednej inscenácii jako Pater Braun, tež klinkaše potom tam pola jenžeskej rabinky. Big Ben, Big Ben. Sme rade s tobou rali, Anitko, ve starobie vostaj nám hišče pravie dlho jako příladová svierne. Tuž přejeme, či ze svojí budženca a ze spřečelemi Riane Džin. A tyž ze snovoslíc dokáže já postrobe do Kočinje veľa zboža k 80. činám.

0: Napo Wassermärchen.
1: Serbski Rozwas. Povestje. V studiu Milan Greulich.
2: V Budišine na ležonosti nastavaceho serbskeho foruma Vierde na Lauskim arealu so čera započeli s archeologickimi vurevanjemi. To je trebne, dokež su probove točenja na zbytki sidliša ze zažného sredžovieka pokazali. Archeologiske vurevanja maja hač dohod zakončene bič. Serbski forum Vierde na Lauskim arealu je vujko projekt za vožbe za serbski ljud. Do nového kompleksa ma te 2017 či serbski muzej, kajž tež serbski Institut s archivom a biblioteku začanič. Za tvar serbskeho foruma Vierde je tu kvilu posta milionu euro planované. V Ralbicach su čera zbijanku za nový hort svedčili. Tvar z dreva je so dotal po časovým kajštež financným pláne zvopravdžiu, kajž vjesnanosta Hubertus Ryča rekne. Aktuálny stav horta bie tež večo na gmenský rádže téma. Zdobom su radžičeljo jednovosne vobzanknili, so pracuje so gmena vo naviazanie partnerstva z gmenu Lula na Zardiniske. Gmenu bie vjesnanosta Ryča v júliu zromadne ze zastupiarymi Nemského centruma za astrofyziku a TU Drežane vopytal. Lula leží v končine, kotraž požada so zromadne z horny v Užicu vo stejniščo za Einsteinovy teleskop. Utvar małeje Sprewie mies Burghamorom a Sprecami je po wuspiesznym testcze zakończene. Każ hornistwo zanierowa LMBV zdzieli, może się zajszły tydzień przedwidziane maksymalne mnóstwo wody przez rzeku bieżeć. Doto bych u fachowcy w 3 augusta krok po kroku dale a jacy wody ze spiatniszcza w Burghamore do małeje Sprewie wodzili. Przy tym su wutwareny rycznisz szostajnie doladowali. Mała Sprewia susza do spiatniszczowego systema was Zwei. Z jeho pomocu so v času suchoty Sprewia, Bota a Berlin zastaruja. Bukečanska vosada přetvarja tu kvilu prini poskot svojej vosadnice. Při tym rumnosće dosponje přetvarja, zatvarja nowe tepenje a elektriku. Při utvarje špundovania žurle su zvěstčili, zo leži převulka váha na betonowych nošakach. Jako rozrysanje maso rynka zatvarički ščišć na murje rozdzili. Pfarrer Thomas Hähnchen so nadžija, so moža hižo v adventnym času žodu za so užívač. Za nju je vosada tež hižo trebane małe píščele v obstarava. Přetvar bukečanské je vosadnice pváči niedže 200 000 euro, poeca toho přinže ze spichovanského hornca Lida. To bych upovestče, kýž namakače tež na naše internetové stronie a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Wele močelo dženca, drude može so tež kusk miolič ali budžeske resucho v okolo 16 stopňov vodňo.
0: Na druhách so ničo nestáva, tuž dobrú jesbu. A apropos iš raz bukece, vosadná žola na ňu so vosobinsce jara rade dopomňu, jako sme tam zromadne spívali naše adventné spievy. Sano so vy tiež ište na to dopomniče, kak sme přeco ráno ve adventnom času po serbských vieskách jezdili a romadne spívali. A to sme tam tiež zromadne činili ve bukecach na tamnejšej žoli.
1: Serbský rozvoz.
0: Cimečine ponapu vosobinsce. Mich.

0: Und im Ingenieurplatz wird es genauer sein. 3,
1: 2, 1. Weh, weh, weh. Wieder musst du Wunamagang gehen.
2: Seit schwich Litach jest Skornik kitrowe ujiskich Lesar zakadjau, wasibiem jest Schmrekami. Skorniki polikowali su suchota, wichore a czopwota. Suchota stommel zeswabi, wichore wamaja hause a powale a stommel, gdzie so Skornik spieszne zamiestni, a przy czopwocze so un spieszniszo roznożuje. Skornik pak dostawa jeszcze dalszu pomoc, gdyż so do Schmreka zadobywa. Poprawom však so štomy s jedami přečivo škodnikam, kajž skornikam a rybam vobaraja. Tak so napríklad pola šmreka najviace jeda štomovým vyku naromadži. Vyko je vonedžil s dunkam je s skoru a drevom, kotrimž so vúdky s jeličkou do korenu transportuja. A dži šlarfy skornika votrostu. Přečivo vonim jedam pomaja přitým šelke ryby, kotrež tute zneškodnieja. Ryby mienujce tute jede rozpača a na dalše mačizny předživaja. Přitym šelake družiny rybu romadži dživaja, zo bychu šelke jede zneškodnili. Drude pak su tute nowe mačizny hišče bole jedojte hač do toho, a one moža so tyž usto zasok prinjotnym jedam zjazač. Kak pak ryby z tym wopkadzeja przepytowach u windano biologojo a biologoki Maxa Planckowego Instytuta za chemisku ekologiju jenje. Przy tym zwieścichu wonim jest 12 rybowymi drużinami, kotrež na a w šmrekach rostu, dwie drużinie, kotrež na tute rozpačene mačizny jednore cokorowe molekule připojsnete. Z tym su tute mačizny za ryby a tamne škodniki lietma hišče jedojte, a one tyž ižo tak lohko k druhým jedám nereaguja. Za to užívaja ryby družinu jednorého cokora. Topak je mes rybami rytka strategia, dokež trebaja cokor tyž same za sebe. Jenož při viestých umeneniach maja došť vúdko za tajke reakcie a to odlato jenož malo družinu rybou sva takle činí. A jedna tajka družina je v symbióze se skornikom. Ryb mienujce jeho kanála chosče a zdobom skornik jeho od štoma k štomi nosy. Nitko sledžoky a sledžorjo tutu symbiózu tyž lepe zrozumia. Ryb však potom romadže s dalšími rybami jede šmreka pševinje, štož zaso skorniky pomá.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.

0: si s nami zaspívaj, zaspívajče národní náci spiju.
1: Přejeme zbožo.
0: A tok 80 činam. Přetodinu jsme již do kočine gratulovali. Franz Langer, Madame 80 činy. A nětko svičí žona ve Bretnichu Hauswalde 80 jubilej. Maria Kunatova, ona říká. A tak říká ve zbožo přiču, za vás národní nám vůriadne svičíme džen cvůcine 80 letěči, bo kněz Dariu Strovosči. Luba Maria přijeme či vostajn dohom je z nami a po zimským bydženju bo nechči da kronu nebesku. To přeja tebi manželský Bernd, tvoje pěč děči se s partnerami nučky a pranučky tež a přizamknu so brat a sotry se s manželskými a vězo tež váš svak. Tuž velje zboža k 80. národninám, k 80. tež. Gajš vaši gratulanča písaja.

0: Na, Budewitschüchchen.
1: Serbski Rosbus. Bojestje. Studio Milan Greulich.
2: Budišine na ležonosti nastavaceho serbskeho foruma vede na Lauskim arealu su čera započeli s archeologijskimi vurovanjami. To je trebne, dokiš su probu vytočenja na zbytki sidliša ze zažneho sređovika pokazali. Archeologiske vurovanja maja hač dohod zakončene byč. Serbski forum vede na Lauskim arealu je vujko projekt zaožbe za serbski ľud. Do nového kompleksa mate 2030 serbski muzej, kajštež serbski Institut s archivom a biblioteku začaneč. Za tvár serbského fóruma viede je tu kvílu posta miliónu euro plánované. V Ralbicach sú čera zbieranku za nový hort svedčili. Tvár z dreva je so dotal po časovým, kaž tež finančným pláne zvopravdžiu, kaž viesnanosta Hubertus Ryča rekne. Aktuálny stav horta bie tež večer na gminský rádže téma. S tobom sú rádžičelio tam jednovosne obzaknili, so pracuje so gmina vo naviazanie partnerstva z gminu Lula na Zordinijskej. Gmenu bie viesnanosta Ryča v júliu zromadne ze zastupérymi Niemského centruma za astrofyziku a TU Drežane vopytal. Lula leží v končinie, kotraž požada so zromadne z horny Vúžicu vo stejnišťo za Einsteinovy teleskop. Za adventné spektakulum v Kamencu drbia vopytovario lieca jace zastupa zapačič. Miešťanská rada je netko nové vústavky za Viki v obzankneva. Po tutych pači zastup za dorosčených netko 5 euro miesto do ta 4. Tež popvatk za Vikovario sú zvyšeli a do dviju cónu štaflovali. Areál Viku so hač do konca Schillerovéje promenáde rozšíri. Adventné spektakulum v Kamencu bude cíči kunstyženia v adventče, lieca 21. kruč. Bukečanská vosada přetvária tu kvílu prýný poskot svojej vosadnice. Přitom rumnosťe dospone přetvoria, zatvária nové tepienie a elektriku. Při útvare špundovania žurle sú zviesčili, zo leží převúľka váha na betonových nošakách. Jako rozrysanie má so rynka zatvarič, kýž čišč na múrie rozdžili. Farar Thomas Henchen so nadžia, zo môža hižo v adventnom času žurlu za so vúživač. Za ňu je vosada tež hižo treba nemáve píšče levobstarava. Přetvár Bukečanskeje vosadnice páči niedže 200 000 euro, pojeca toho přínže ze Spichovanského hornca Lida. To bych upovieste, když namakáče tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Veľa močilo dženca, drúde môže so tež kúsk miolič, ale bude skere sucho v okolo 16 stopňov vodňa.
0: Na pučach se ničo nestava. Dobru jizbu do džencnišeho piatka.
1: Serbski rozvoz.
0: Štyri menšiny po napuče večeji.

0: Дорожне слово.
1: Magenta Martina Novakova sis Krosčic.
2: Dyso jenu vědomě rozladujeme pytnemy, kak vůkotný je svět okolo nás. Ladajme jenu na kvitky, na vůdce, na zeleniacu so krajinu, modré nebio, abo na posměk dešča. Šo to napilňa nás husto ze zadživanjom. Tola ni čitko, štež voprodže je, můžeme vidět. Je vele, što je zvostava za naše voči nevidžomne. Vecik napšikvat. Nevidžime jun, a tola hibaja so štomy. Nevidžime žane radiove žomy a žane ultravioletne svetlo, a tola vone tu su a skutkuja. Te sjate duch je nevidžomne, a tola môžeme jeho sledy v našim živenju spoznać. V mirje, kotrž nadobo našu vutrobu napilňa, v dobre mysličce, kotrž nas k čovjeke vidže, abo v moci, kotrž nas nese, gdež ju sami viace nimamy. Bog je všo stvoril, to vidžomne a to nevidžomne, zemju, vězdy, aj celý univerzum, tutom vulký bo nevidži jenoj svět, ale tež mě celé osobinstce. Von znaja moje živenje, vidži moje starošče, von sluši moje modlitvy. A bere se kvíle za mě, tež při pozdaču nevážnych prašenjach, při čichých staroščach moje vutroby. Dovier so tomu, kiš je všetko stvoril a všetko v jeho rukomaj džerži, tež tvoje živenje.
1: Dobre, Martina Novakova ze Krosčic, sve nadavku a zamovitosti krosčanskeje vosade.

0: Kuzhetsynia.
1: Regina Rotova z Hrshebuza, nigaž na ceptarka na Dolnosarovskom gymnáziumie, je veď žincajš neko 87 let stará na je borostak sú myslili přiašelky a přiašele miščanské domovinské kubky a spívarky a spívarie kora Vúžeca. Vesenčo strove a glúcne přiducim živinským liše a myšo jasove borostakové svežin.

0: Kuže druge tijen zgenja šapšina sto a druge vasarskih menjah, a naš eksperta jo se zase jedno mi upetao, katere to, co vam zase sam přeražiš.
1: Mienja ujasnjone. Ved našago mienjo vjednika, doktora Kita Kšižanka. Žinca?
2: Ucho. Dlejše cas som se zabiral s mienjami v Pytzajču Dolnej Hužice, dokulaž sobu živam na knjigvach v tej regionie, v staviznach, přirože, kulturje a tak dalej. A ja som dejal za to pisaš nieco v svie mienjach. S tym som nien skrins ne gotowy, ale knjig v hešči nie sú gotowy, to hešči petrajo. Znáš budu vám ulicu vaš gaš su ušli. Togodla žinca hešči raz, jadne mě ze tých stronu, kenč jo me vesebne ľube, dokolaž tamste bývej živej meje starej starejšej. To mě jo vuchu, abo na nímský lauchamo. A zavěstče věstčo, až to jo mě většeje sedlenské aglomerácie, ktereš jo se stvoriva z nekotarež sú v biegu industrializácie. Ten lauchamo jo byl zachopne uznamná zelezárňa, ktorúž sú zavožili v 18. stolešu při nikajšnem Lauchmühle a ten mýln jo lážal v blížskosti gato zmienim Lauchteiche. S takým tam jo zachopne byl úk, za ktorým sú se pomienili gate, mýln a pen fabrika. A skoncne pomienjenie tie fabriky jo vodovalo miecevie sedlenské aglomerácie. Vedkolč pšíža ta serbská forma ucho to nie znate. Vena rázka nestoj v svovniku Arnošta Muki a zavešče jo kumštne stvrjona. Znaš spontánie ved nekakých serbskoriecných ľuží, ktorýž tam sú bydlili, kto to vie. Napríklad znate aktivist Arnošt Bart jo raz v Lauchamerie abo Vuchovie žieval. V jadnom lexikonie miestnych mienjov jo pedaná gornoserbská forma železárňa, lec vena jo viecej autentiska, to pak neviem. S takým jo nespokojica situácia, až za mne Lauchamo nemáme dobrý serbský ekvivalent.
0: Doktora Kita Kšižanka, mienjavednika Sarskega instituta z Čosvošali, za dva týženia bude zase na reže. Jogaž se za sarske mienia zajmujoša, také v našej audiotece namakajoša rozjasnenia mienjavednika.

0: Božetzenia.
1: Regina Rotova z Hršebuza, nekajšna ceptarka na Dolnosarskom gymnáziumie, je veď žincajšnego 870 let stará na je borstak, sú myslili přiašeky a přiašele miščanské domovinské kupky a spívarky a spívarie kora Vúžeca. Vesenčo strove a glúcne přiducim živinským liše a myšo jasove borstakové svežin.